program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Hit Radio 90.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Hit Radio 90. 90.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
4: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
5: Máme pro vás bezva plán.
4: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
5: První, druhý, klidně třetí.
4: Máme i skluzavky pro malé děti.
5: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
4: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
5: Aquapalace Praha.
4: Zábava na celý den.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Za 5:07 vás ladí Tina Turner, my jsme jít Radio 90, já jsem Vláďa Řepka, přeju příjemné ráno a nebudem to zdržovat, rovnou koukneme s Renatou na silnice.
1: Doprava.
2: Nehoda dvou nákladních aut na dálnici D1 u Vráže zpomaluje provoz na trase z Prahy do Brna. Na 31. kilometru zůstává průjezdný jen levý pruh, kolona je od 27. po 33. a zdržení je na půl hodiny. Pozor dejte také na dálnici D4 za sjezdem na Řitku na 13. kilometru od Příbramy na Prahu. Bourala tam 3 osobní auta s divočákem. Vytvořila se tam víc než 3-kilometrová kolona, ve které necháte také zhruba půl hodiny. Opatrnost radíme na D1 na trase z Vyškova do Brna na 218. kilometru. Před odbočkou do Rousínova překáží auto s poruchou motoru.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
6: šíříme
9: výběr. Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Under Armour makes you better.
14: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický base layer objevuj na underarmour.cz.
15: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
16: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
17: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
18: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
19: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Tak, ráno místy zaprší, během dopoledne dešť přestane. Nejvyšší teploty, které nás dneska čekají, 13 až 18 stupňů, na horách tak maximálně kolem 12.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Krásné ráno, je 7 hodin, s vámi Vláďa Řepka na Hit Rádiu 90. Zpěvák Hadovej opět oblíkl kožený kalhoty, nasadil hlas a rozhodl se, že potěší fanoušky. V listopadu a prý naposledy se vydává na miniturné. Bude kousek od nás v Německu. A teď je tady u nás.
0: Vláďa Řepka. Hit Rádiu 90.

0: mě pasuje věc můj.
1: Richarda Millera v 7.12 asi představovat nemusím, to on vždycky udělá v každém hitu sám. A co je fér, nikdy si přitom nenasazoval žádné růžové okuliare, ale řekl nám to pěkně po chlapsku. Pokud by vám nestačil tenhle ten 3,5minutový výsek z jeho života, tak v Bratislavě hrají skoro 3hodinový muzikál o něm a nejbližší termín, koukal jsem se pro vás, je v listopadu a lístky jsou. Savage Garden, U2 a Aha ti budou za chvilku na Hit Radio 90. Dobré ráno.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
11: Ale tohle vypadá dobře.
10: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
11: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
10: Vypněte obrazovku.
12: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
10: Rezervace na restaurantweek.cz.
13: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
14: Hit Radio 90.

S vámi za minutu půl osmé Hit Radio 90. Ráno se děláme hezčí. Teď s Aha, za moment se Squeezer. Kdo by taky pořád chtěl slyšet o nějakých povolebních vyjednáváních, že jo? Nevím, jak vy, jestli to vůbec sledujete, ale pokud ano, tak asi souhlasíme, že chvílema to připomíná drsnou hru o trůny, která se mění na televizní reality show Zráci, ale stejně to dopadne jako ve Stardance, kde si všichni společně na tom naleštěném parketu zatančí. No tak snad neuklouznou.

0: 7.41 Bon Jovi Real Life na Hit Radio 90. Bílý dům má novou tiskovou mluvčí. A její první tiskovka, no byla. To je asi tak všechno, co se o ní dá říct pěkného. Najdete ji všude na webu, nová mluvčí je prostě miláčkem memů. Já sám tuhle profesi dělám, musím říct, že stát před nastoupenými novináři a kamerami není žádná legrace, počítá se každý slovo a nádech, ale splet si doma manžela s prezidentem, jo, to už chce hodně velký ranní stres.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Tati, co je to hybrid?
11: To je auto.
10: A co je to superhybrid?
11: To je Chery.
12: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
13: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
14: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
15: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Půlka Dua Eurythmics, Dave Stewart a nizozemská saxofonistka Candy Differ. 5 minut před 8 na Hitrádiu 90. Podíváme se, jak to jede.
1: Doprava.
0: Renato?
2: Nehoda 2 nákladních aut na dálnici D1 u Chocera zpomaluje provoz na trase z Prahy do Brna. Na 31. kilometru zůstává průjezdný jen levý pruh, kolona má 4 kilometry a necháte v ní skoro půl hodiny. Opatrnost radíme řidičům na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna na 218. kilometru. Před odbočkou do Rousínova překáží osobní auto s poruchou motoru. A na dálnici D2 na 11. kilometru směrem od Bratislavy na Brno leží na silnici rozházené dopravní značení. Snižte raději rychlost.
0: V Praze ve Strahovském tunelu, ještě doplňuji Renatu, směrem do Troji blokuje provoz vozidlo po nehodě. Se cílícím provozem se samozřejmě bude tvořit kolona, tak jeďte opatrně.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš. Co zase ješ?
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Gravitrax Spider-Man!
8: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
7: Když stavebnice, tak Mironet!
8: Klikni dvakrát!
9: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
10: Tomas Arsov.
11: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
10: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
12: Proč mám Reponeo, No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Sněmovna bude dnes znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Koaliční většinou zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla, jenž se podobně jako opozice obává zejména politizace státní zprávy. České dráhy plánují místo pak vedoucích nasazovat stevardy, mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Podle odborářů by rozhodnutí měla předcházet odborná diskuze kvůli dopadům na bezpečnost provozu. Městský soud v Praze se dnes začne zabývat případem čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Muž čelí obžalobě z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku, hrozí mu až 5leté vězení. U soudu v Hamburku dnes začne proces s ukrajinským občanem Serhijem K., který je podezřelý z útoku na plynovody Nord Stream ze září 2022. Čelí mimo jiné obžaloby z válečných zločinů, a to kvůli podezření z útoku na civilní cíle. Muž účast na útoku popírá. No a fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který dosavadní 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. Dále čeká Slávy Fenerbahce Istanbul.
2: Davida z Newsroomu doplním o aktuální situaci na obloze.
0: Počasí.
2: Místy ještě prší, ale během dopoledne přestane. Bude ale takhle většinou zataženo. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
2: Je 8 hodin, my jsme Hit Radio 90, Vláďa Řepka vám přeje dobré ráno. A pozor, mám to potvrzeno od vědců, abyste si nemysleli, že si to cucám z prstu. Země je zase oficiálně o něco kulatější. Je to díky tání ledovců. A my hrajeme ATB.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Chris Rea, The Blue Café, 8.12 na Hit Radio 90. To jsem ani netušil, co způsobím informací, kterou jsem říkal před chvílí, že je země kulatější. Vy jste nám úplně zaplavili WhatsApp dotazama, proč se to děje. Už ve škole nám přece říkali, že země je na polech sploštělá a na rovníku vypouklá kvůli rotaci. No a díky tomu, že teď tají ledovce, tak se to mění. Póly se zakulacují, jako naše boky po Vánocích, a rovník klesá. Tak tohle asi raději bez přirovnání. Tak už tomu rozumíte? Pišto, Jano, Kájo. Za chvilku vám zahraju Síla, Crazy.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scud.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem.
12: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
13: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
14: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
15: Tak nečekejte, jezděte!
16: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
17: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.
18: Hit Radio 90.
19: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

tak tenhle ten set hitů kolem půl devátý se nám hodně povedl. MC Salary McCoy, It's On You, střídají je Oasis, u nás si prostě přijde na svý každej. Kolem bratrů Gallagherových z Oasis je v posledních dnech asi hodně živo, na streamu už je jejich dokument a dokonce museli u soudu řešit kazety z devadesátek, no jo. Syn bývalého zvukaře je chtěl vydražit, ale Liam a Noel si svý poklady zkrátka hlídají. Jeden tady, na Hit Radio 90.

0: New Order teď v 8.39 a Nirvánu pošlu za chvilku na Hit Radio 90. Vy jste ještě mladí, vy to nepotřebujete, ale právě probíhaly zápisy na Univerzitu třetího věku. Ano, pořád existují. Chodí tam hlavně ženy, seniorky a největší bitka je vždycky od předměty tělocvik a kreslení. Smekám před nima. V pátek jedu přednášet našim mladým studentům do Zlína na Univerzitu Tomáše Bati a doufám, že od nich uvidím alespoň z poloviny takový nadšení, jaký mají starší studentky.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
15: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
16: Pohádkový ladu v kraj? Na zámku je pro nás raj.
15: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
16: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
17: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
15: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
18: 90 jsou zpátky.
19: Hit Radio 90. 90.

0: Myslím, že Roxette teď 4 minuty před 9 na Hit Radio 90 mluví za všechny řidiče. Že, Renato?
1: Doprava.
2: Na trase s Příbrami do Prahy po D4 jsou dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy. U Jíloviště se dnes pojede v obou směrech jen jedním pruhem. Zdržení na Prahu je teď na hodinu a bude dál narůstat. Postojíte si také na příjezdu do Prahy po D5, popojíždí se od 8. kilometru půl hodiny. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu směrem na D1, počítejte s dalšími 20 minutami navíc. A pevné nervy budou potřeba na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy, kde se kolona táhne od 3. kilometru až po nájezd na D1.
0: A já přidávám ještě Prahu, Letňanskou ulici u křižovatky s ulicí Za Klíčovem, tam se srazila dvě osobní auta, provoz je částečně omezen, počítejte se zdržením v koloně.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak, najednou je tu nějak víc klidu. Mín běhání, víc zastavování. Lidi se dívají, hladí a mají na nás víc času. Říkají tomu babi léto. Já tomu říkám ideální čas na granulé a mazlení. Jsme tu a čekáme jen na vás. Přijďte za námi do Zooparku Zelčín.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Pršet už pomalu přestává, dál bude většinou zataženo nebo oblačno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: Vítejte v 9 hodin zpátky na Hitrádiu 90. Já jsem Vláďa Řepka a předpokládám, že už jste v pracovním procesu nebo alespoň na cestě tam. A jedna osobní. Kalhoty máte? Nezapomněli jste si je ráno na židli? No, kdyby ano, tak jedny z roku 96 posílám. Babylon Zoo a song, který proslavila reklama na džíny.
0: Vláďa Řepka. Hitrádiu 90.

0: Hit Radio 90, Sting v 9.11. Tuhle jsem po Praze chodil a hledal bankomat, abych mohl v jedné restauraci zaplatit v hotovosti. Všimli jste si taky, že nám z ulic mizí bankomaty? No, je to tak, prý kvůli tomu, že si můžeme pípat mobilem a hodinkama, tak už je nepotřebujeme. Tak se prý vracíme v tomhle do devadesátek, tam taky, aby člověk bankomat pohledal. Devadesátky za chvilku zpátky, OMD, Hanson nebo Madonna.
1: Tatí, kdy bude levnější benzín?
2: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
3: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
8: Máme pro vás bezva plán.
7: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
8: První, druhý, klidně třetí.
7: Máme i skluzavky pro malé děti.
8: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
7: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
8: Aquapalace Praha.
7: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Madonna v 9.27 zní tak pozitivně a přitom je to rozchodová písnička. Pokud vás teď nějaký rozchod čeká nebo jste ho prožili, je to smutný, ale na Lexaurin zapomeňte. Lékaři vám možná už brzy předepíšou divadlo, zpěv nebo kurzy keramiky. Národní ústav duševního zdraví totiž u nás chystá projekt s názvem Umění na předpis. A my jsme už hodně dopředu a rozdáváme právě teď. Lucii nebo Blackbox a taky Belíny budou na Hit Radio 90.

9.37, Samba de Janeiro a Bellini. Pokud v sobě máte věčního stěžovatele a dneska ráno se vám nelíbí vůbec nic, tak máte výbornou příležitost. Začala totiž běžet lhůta

0: kdy je možný podávat stížnosti na výsledky letošních voleb. Já jsem Vláďa Řepka, nestěžuju si, mě v 10 střídá Markéta a do té doby třeba Bon Jovi na Hit Rádiu 90.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
3: Lázně Vráž u Písku.
2: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
3: Lázně Vráž u Písku.
2: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
3: Lázně.vráž.cz.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
7: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Tati, co je to hybrid?
9: To je auto.
8: A co je to superhybrid?
9: To je Chery.
10: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
11: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
12: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na trase z Příbrami do Prahy po D4 jsou dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy. U Jíloviště se dnes pojede v obou směrech jen jedním pruhem. Zdržení na Prahu je teď asi 40 minut. Postojíte si také na příjezdu do Prahy po D5. Popojíždí se od 5. kilometru 20 minut a pokud pokračujete dál po Pražském okruhu směrem na D1, počítejte s dalšími 20 minutami navíc. Na dálnici D2 na 3. kilometru z Bratislavy na Brno se na konci kolony srazila dvě osobní auta s nákladním. Blokovaný je jeden jízdní pruh, počítejte tam s dlouhým zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Tomas Arsov.
7: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
6: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
8: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
9: Já jsem úplně vrosený. Takový pořádek jsme v garáži ještě neměli.
8: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sem, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
9: Cože?
8: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
10: Už víš, co máš s tím ramenem?
11: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
10: Takže musíš zase někam jinam.
11: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
10: To bych taky potřeboval.
11: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
12: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
13: Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Pěknou středu, 14. říjen, ještě chvíli a budeme si na zahřátí prohlížet fotky z prázdnin a libovat si, jaký to bylo, když bylo tenkrát to 40-stupňový vedro. S vámi Markéta Rachmanová, ahoj, hezký dopoledne, pojďme hrát.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
0: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší
8: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
9: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
8: Když mobily, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
10: Šéfe, došel matroš.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz? Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a 2letou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
14: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
15: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
16: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Dáváte si Hit Radio 90 a protože je středa, tak dneska v 6 vás zase vezmeme do hudební minulosti, ale ne zas tak vzdálený, abychom si to nepamatovali. Naopak, máme k tomu co říct právě my, protože je to vlastně období, kdy jsme vám většinu těch hitů hráli v premiérách v rádiu. Takže Hit Parády Eurochart s Michalem Kleinem už je namíchaná, tak se do ní můžete ponořit dneska v 18 hodin. Teď letos čerstvě 50-letý YouTube.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.

0: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
6: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Prodáváte v Praze činžovní dům, pozemek nebo kancelářskou budovu?
9: Nemusíte hledat kupce.
8: PSN kupuje nemovitosti s potenciálem a jedná s vámi napřímo.
9: Rychle a férově.
8: Více na www.psnkupuje.cz.
9: PSN. Měníme město v domov.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
0: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
7: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
8: Hrajeme vám 90ky non-stop.
9: 11. hodina, hezké dopoledne. Markéta s vámi. Na horách už padá sníh, jako by tam Martin toho svýho bílého koně měl ustájenýho už pár dnů. Dnešní počasí zataženo, oblačno, 18 stupňů, krásná práce. Pojďme hrát.
8: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz

0: let.
1: Berchtoldce, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
2: Pohádkový ladu v kraj,
3: na zámku je pro nás ráj.
1: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
3: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
4: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
1: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.

Když zpěvačka Robin přišla do studia nahrávat tuhletu písničku, tak byl říjen a všude lítali bacily vzduchem, takže vlastně dorazila silně nachlazená a bolelo jí v krku. Ale protože peněz bylo málo a nikdo si nemohl úplně dovolit přijít o směnu ve studiu, která už byla zaplacená, tak to prostě zkoušela ze sebe vytlačit a nakonec je tam takovej ten speciální podzimní náboj. Ale ne zas takový, aby to znělo jako reklama na Mukonasal. Ladí vás Hit Radio 90, tady už jsou Palp, hezké dopoledne.

Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100

0: středu a v neděli na Hit Rádiu 90.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Zbláznili jste se?
3: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
10: Léto ve Žlutých Lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté Lázně. I zima tu stojí za to.
11: Tati, co je to hybrid?
12: To je auto.
11: A co je to superhybrid?
12: To je Chery.
13: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
14: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky.

0: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Začneme v Praze. V Sokolovské ulici u odbočky na Vodstářovu směrem do centra se srazila 3 osobní auta. Jeden pruh je tu neprůjezdný, očekávejte silný provoz a kvůli tomu počítejte i se zdržením. Zdržíte se taky na Karlovarsku, na trase z Klášterce nad Ohří na Ostrov za Stráží nad Ohří. Záchranné složky tu zasahují u nehody osobního auta. V místě se jezdí kyvadlově a postojíte si v obou směrech. Podíváme se ještě na dálnici. Na D2 na 46,5 kilometru ve směru do Bratislavy stojí porouchané nákladní auto. Tak tam dejte pozor a nepřehledněte ho. A s možnými komplikacemi kvůli silničářům počítejte na dálnici D11. Mezi tím 11. a tím 4. kilometrem směrem z Brna na Prahu pracuje se v pravém pruhu, tak tam dejte velký pozor a hlavně je nepřehledněte.
1: Mami, já mám řidičák!
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Nákupy v onlineshop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Franto, kde jsou ty maliny?
11: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
10: Taky zavakuovaný.
12: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo.elektro.cz.
13: Nové vydání magazínu Reportér.
14: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
13: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
14: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
13: A k tomu spousta dalšího čtení.
15: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
16: Hrajeme vám 90 non-stop.
17: Krásný poledne, ve středu 14. října máme před sebou docela sichravý víkend, kdy se hodně ochladí. Tak bychom ho mohli využít k nákupu online z vyhřátý postele, ať máme na zimu výbavičku. Markéta s vámi, hity zadarmo máme právě teď, hezký den.
18: Markéta Rachmanová.
19: Hit Radio 90.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Podzim na Klínovci je ve znamení trailu. Trailpark Klínovec je v provozu až do konce října. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flowtrailů, vyjďte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v Trailparku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak. Aktuálně otevírací doba na trailpark.cz.

Ladí vás je Rádio 90 a my se už tento víkend s celým tím 90-kovým cirkusem přesuneme na všechna hit rádia v zemi, protože pro vás budeme vysílat retro víkend celou sobotu a neděli na všech hit rádích od západu po východ, jen ty největší hity z 90. A aby to nebyla jenom hudba, tak máme i dárek. Pokud s námi budete, tak budete moct soutěžit o lístky na Ronena Keatinga z Boyzone, který přiveze svou show už příští rok do Prahy. Tak už tento víkend na všech hitrádiích, taky na sítí hitrádií, retro víkend s hitrádiem 90. Těšíme se.

0: se nechci nikoho dotknout, aby nebylo mrzení.
1: Můžete u toho být live, jestli se nebojíte.
0: Počkej, já jsem ti neřekla, že jsi starý.
1: Boží Lucie live. Každý čtvrtek od 2 do 4 na Hit Radio 90.
2: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
4: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
5: Usnula?
6: Asi jo.
5: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
10: Máme pro vás bezvaplán.
9: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
10: První, druhý, klidně třetí.
9: Máme i skluzavky pro malé děti.
10: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
9: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
10: Aquapalace Praha.
9: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
12: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
13: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: 90 90 90. Měníme ideální hudební míry. Hit Radio 90.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
10: Ale tohle vypadá dobře.
9: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
10: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
9: Vypněte obrazovku.
11: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
9: Rezervace na restaurantweek.cz.
12: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
15: Pěkný čtvrtek, za volanty, do práce nebo třeba na kadeřnický křeslo. Je skvělý, že jste v tom s náma a že píšete. Třeba Pavel nás poslouchá cestou na prodloužený víkend na Slovensko. A než přejede hranice, chtěl by slyšet oblíbený Spin Doctors. Pavle, to bude sakra dlouhý víkend, vždyť je teprve středa. Šťastnou cestu v každém případě. Markéta s vámi.
0: Hit Radio 90ka a

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
0: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
4: Lázně Vráž u Písku.
3: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
4: Lázně Vráž u Písku.
3: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
4: Lázně.vráž.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Tati, kdy bude levnější benzín?
8: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

Na Hitrádiu 90 Belinda Carlisle, která si letos odjela turné společně s Take That. Trošku mě překvapilo, že si Take That nevybrali jako předskokanku nějaký jako mladší maso, ale pak mě napadlo, že vzhledem k tomu, že všichni jsou ženatí a manželky si je nejspíš hlídají, tak volba padla prostě na Belindu, no. Možná i manželky vybrali i sami. Hezké středeční odpoledne, posloucháte Hitrádio 90, teď Vanilla Ice.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Hit Radio 90. 90.

0: Zóna lásky.
1: Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova s Hitrádiem 90.
2: Nákupy v onlineshop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
7: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
8: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
9: Tomas Arsov.
10: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
9: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
5: Když mobily?
4: Tak Mironet, klikni dvakrát.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik, víc než si myslíte.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Devadesátky jsou zpátky.
11: Hit Radio 90.

0: Ať už je nebe jakékoliv, Hit Radio 90 je vždy s vámi, teď už taky Ivo Alač, přeju vám krásnou středu. Rovnou se zeptáme Elišky, jak to vypadá za volantem. Doprava.
1: K nehodě osobního auta do svodidel došlo na dálnici D1. Bouralo se na 205. kilometru na trase Vyškov Brno. Naberete asi 5 minut. Bouračku hlásí i D7. Nehoda je na 21. kilometru u Slaného ve směru do Prahy. I kvůli stavebním pracím tu ztratíte asi půl hodiny. Mimo dálnice hlásí potíže Praha. V Hornoměcholupské ulici na úrovni Hostivařského lesoparku ve směru do centra jsou v sobě dva osobáky. Místem se zvýšenou opatrností projedete, na místě se ale tvoří kratší kolona. A na Semilsku na výjezdu z Kozákova směrem do Lhoty bouralo nákladní auto. Po nehodě skončilo v příkopu, očekávejte možné potíže.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Hit Radio 90.

0: Počasí.
1: Dnes máme oblačno až polojasno, k večeru by měla oblačnost ještě místy ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se pohybují mezi 12 a 18 stupni. Během noci se vytvoří místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí, během dne pak bude převážně polojasno nebo skoro jasno. Místy oblačno, teda zejména na Moravě a ve Slezsku, nejnižší noční teploty 5 až 0 a četné přízemní mrazíky, nejvyšší denní teploty podobné těm dnešním 12 až 17 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: Jestli náhodou máte taky zatím takový den blbec jako já, tak věřme, že to úderem 14. skončí a bude to jenom lepší. Což by mělo být právě teď, 14.00. No, hned cítím takový nával pozitivní energie. A teď v ní budou rovnou pokračovat No Doubt.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Vždycky, když slyším tuhletu věc, tak si vybavím to, že vlastně přislíbená Mamma Mia 3 a že by k tomu skutečně mělo dojít, je vlastně potvrzené už v tomto měsíci, kdy se k tomu pokračování vyjádřilo i několik dalších herců, včetně Dominika Coopera. Tak uvidíme, kdy to bude v kinech. Do té doby si ještě určitě mnohokrát zahrajeme nějakou píseň původně od skupiny ABBA. Teď tady byly Erasure, Slay All Your Love on Me, za chvíli Green Day nebo Ricky Martin na Hitrádiu 90.
1: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. irisatelier.cz. Merch pro každého.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
7: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
6: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
7: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
8: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
6: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.

Na Hit Radio 90 Dana Dawson, Romantic World. No a ze světa romantického do toho tenisového. Bartuňková dneska ve Wuhanu bohužel nepotvrdila to, jak se jí v poslední době daří. Zahodila obrovský náskok proti Paolini. V prvním setu vedla 5-2 a dvakrát podávala na zisk sady, ale nakonec jí prohrála v tiebreaku a pak v zápětí i druhý set. Bousková skoro to samé, vedla nad Chvalinskou 6-1, ale následující dva sety stejným poměrem prohrála. No tak aspoň Muchová po obrovské bitvě s McNally 3-6 a dvakrát 7-6 postupuje do osmifinále a přiblížila se taky potvrzení účasti na turnaji mistryně.

0: Tohle, Sleeping in my car od Roxette, bylo v první desítce Eurochart Hot 100 v roce 1994. My dneska od 18 hodin uslyšíme, co bylo v Eurochart Hot 100 14.10. roku 1995. Na to se hodně těším, budou tam moje oblíbené hity, no ale ještě předtím, jako 3 ve 3, si dáme písně, které se tenkrát do té první desítky nevešly. Jenom těsně, dáme si 13., 12. a 11. místo. Tehdejší hitparády Eurochart. Těšte se taky.
1: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam reg a vyhrávej mužik.
8: Herna u dětka. Zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Já jsem nevinný.
11: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
12: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
13: Bacha, Benka.
12: Z vězeňského prostředí.
14: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
12: Oddíl B.

0: Už teď pouze na OnePlay.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: 90 jsou zpátky.
0: Hit Radio 90.
5: 90.

0: dává updatovanou verzi svého 80-kového hitu Girls Just Wanna Have Fun, nazvanou Hey Now na Hit Radio 90. Máme 3,5 minuty před 15. Za chvíli tady 3 ve 3. Juročátové dneska, ale ještě předtím aktuální info od Elišky.
1: Doprava.
2: K nehodě osobního auta došlo na dálnici D1. Osobák skončil ve svodidlech na 205. kilometru na trase Vyškov-Brno. Za sjezdem na Holubice se tak dostanete do zdržení okolo asi 20 minut. Bouračku hlásí i D7. Nehoda je na 21. kilometru u Slaného ve směru do Prahy. Silnice je aktuálně zavřená. Připravte se na zdržení. Kolona teď sahá až za sjezd na Třebíz. A na Pražském okruhu u sjezdu na Jinočany na 21,5 kilometru směrem k D1 došlo ke srážce 3 dodávek s osobákem. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte s omezením, kolona se táhne od sjezdu z D5.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: 每一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
1: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Během noci se místy vytvoří mlhy, které se během dopoledne rozpustí, potom by mělo být převážně polojasno nebo skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. Nejnižší noční teploty mezi 5 stupni a 0, četné přízemní mrazíky taky a nejvyšší denní, podobné těm dnešním, 12 až 17.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Je středa, což je na Hitrádiu 90ka den hitparády Eurochart Hot 100. A od 18 hodin tady bude pohled Michala Kleina do jednoho z 90kových vydání. Dneska konkrétně ze 14.10.1995. Michal zahraje něco z nejprodávanějšího alba a 10 nejprodávanějších singlů toho období. No a spolu si teď dáme to, co se do té top 10 těsně nevešlo. Takže 13. místo s hitem z filmu Mizve, 12. s rockery z New Jersey a 11., na kterém byla nejvyšší novinka toho týdne od francouzské Madony, jak se jí přezdívalo.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: I Mylène Farmer chtěla tenkrát v polovině 90. chytit tu vlnu kytarovek a tak změnila svůj styl na to, co jsme teď slyšeli, vy tu XXL na Hitrádiu 90. Některé fanoušky to odradilo, ale mnozí noví díky tomu přibyli. I proto v Eurochart Mylène zaznamenala jedno ze svých nejvyšších umístění v kariéře. Byla 11. na den přesně před 31 lety. Na 12. byly Bon Jovi a Something for the Pain a na 13. Diana King s hitem Shy Guy. Top 10 doplní Michal Klein od 18 hodin.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui, vaše dovolená začíná u nás.
9: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
10: Tati, co je to hybrid?
11: To je auto.
10: A co je to superhybrid?
11: To je Chery.
12: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
13: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 18. října u nákupního centra Pop Airport. Více na cherrymotor.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Rádio 90, Spice Girls, Viva Forever. Melanie C se zrovna dneska vyjádřila s lítostí k tomu, jak nahrávací společnost pojala to nedávné velké oznámení chystané singlové kolekce, že to prostě fakt vypadalo spíš na oznámení turné nebo koncertu k tomu letošnímu 30. výročí, ale přitom z toho jsou jenom další CDčka a vinily. Spicey to prý mrzí, že si fanoušci mysleli něco jiného a teď jsou vlastně ještě více zklamaní. No tak dá se to přeci nějak zvrátit. Domluvte se konečně, věď teda to očekávané turné a nikdo pak zklamaný nebude, že jo? No.

0: Tohle sice vzniklo a vyšlo v 89., ale ještě v následujících dvou letech to patřilo k nejhranějším písním v rádiích celosvětově, takže to rozhodně patří i na Hit Radio 90. Tolik Like a Prayer. Jinak u Madony se toho děje nového spoustu a občas něco zásadního sdílíme i na našich sociálních sítích, abyste byli v obraze, a tak tam taky zase brzo budeme něco rozdávat.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační

0: Starbucks, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
2: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
6: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
5: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvoje kladivo.
6: Cože?
5: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
7: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
8: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
9: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
10: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: spolupráce Davida Bowieho a Pet Shop Boys, Hello Space Boys, zakončila další hodinu na Hitrádiu 90. Je čas na aktuální info od kolegyně Elišky.
1: Doprava.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Problémy hlásí Pražský okruh. Na 22,5 kilometru ve směru k D1 se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie, připravte se na kolonu, ta se táhne z řep. Na okruhu zůstaneme. U sjezdu na Jinočany na 21,5 kilometru směrem k D1 se srazily tři dodávky s osobákem. Zasahují tu záchranáři, očekávejte komplikace, kolona se tvoří od sjezdu z D5. Na dálnici D1 směrem od Prahy na Brno očekávejte kvůli dopravnímu omezení přerušovanou kolonu. Poskakovat budete od 15. po 22. kilometr. A na Sokolovsku za Krásném směr Bečov nad Teplou narazilo osobní auto do svodidel. Jezdí se kyvadlově, počítejte s omezením.
3: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
7: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
8: Máme pro vás bezva plán.
7: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
8: První, druhý, klidně třetí.
7: Máme i skluzavky pro malé děti.
8: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
7: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
8: Aquapalace Praha.
7: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Počasí.
0: V noci místy mlhy, během dopoledne se rozpustí, pak potom během dne by mělo být převážně polojasno nebo skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno, nejnižší noční teploty 5 až 0 a četné přízemní mrazíky, nejvyšší denní 12 až 17 stupňů Celsia.
12: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Musíme zavolat Bruce Willis, aby nás zase zachránil, protože na nás padá ten velký šutr, před námi Aerosmith.
12: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Richard Miller dneska s lítostí a chraplákem na Instagramu oznámil, že je nemocný a hlas mu vůbec neslouží, že nemůže nejenom zpívat, ale jak všichni v tom postu slyšíme i mluvit. A tak tedy zrušil několik nejbližších koncertů, které se ale bude snažit přeložit a náhradní termíny pak později oznámí. No tak mu hlavně přejme brzké uzdravení od Hit Rádia 90. A za chvíli Queeni nebo NSYNC.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
2: Lidi mají ruce v kapsách, ale oči do kořán. Stojí, koukají a pak se ptají, jestli fakt skáčeme pořád. No jasně, říjen je měsíc, kdy se víc kouká, než běhá. A to nám vyhovuje.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
8: Lázně Vráž u Písku.
7: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
8: Lázně Vráž u Písku.
7: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
8: Lázně-vráž.cz.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde?
9: Od lesa prodá auto u ESA.
11: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
12: Fervolt Elektro. Vaše jistota v elektřině. Rozvaděče, zásuvky, jističe i pojistky, kabel sem a kabel tam. Fervolt pomůže rád i vám. Když se něco pokazí, Fervolt všechno napraví. Od zapojení po revize Fervolt nedopustí žádné krize. Fervolt Elektro. Proud, co drží pohromadě. Fervolt.cz.
13: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
14: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
15: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
16: Hit Radio 90.

Aqua, Dr. Jones na Hit Radio 90. V následujících dnech budou ještě nějaké dozvuky, ale dneska v několika kinech v Česku finišuje hlavní část letošního ročníku přehlídky Beatu Cannes s nejlepšími filmy z festivalů v Benátkách, Berlíně a Cannes. A na to hned zítra naváže jubilejní 20. ročník festivalu německy mluvených filmů Das Film Fest. Nejprve v Praze, potom v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. A musím teda říct, že se ta letošní várka hodně povedla. Třeba Na pořád, Něžné monstrum nebo Hóze, tak to jsou jedny z nejlepších filmů, které jsem letos viděl. Doporučuji, když tak tedy mrkněte na stránky festivalu Das Film Fest a něco si vyberte ve svém oblíbeném kině. No a teď jedna z našich nejúdbenějších kapel, Inexis, na Hit Radio 90, Suicide Blonde.

0: Hit Radio 90. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Nákupy v onlineshop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
9: Nejlevnější pneu.cz.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Tvůj pocit po projektu?
12: Jipi!
13: Jo!
11: Jé!
12: Jipi, jipi!
11: Hornbach, s námi to zvládnete.
14: Prodáváte v Praze činžovní dům, pozemek nebo kancelářskou budovu?
15: Nemusíte hledat kupce.
14: PSN kupuje nemovitosti s potenciálem a jedná s vámi napřímo.
15: Rychle a férově.
14: Více na www.psnkupuje.cz.
15: PSN. Měníme město v domov.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a šo pro ku přináší?
16: Gravitrax Spider-Man, startovní sada.
17: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
16: Jasně, kuličková dráha se super.

0: hrdiny.
1: To musím mít.
2: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice, tak Mironet.
1: Klikni.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byly Masterboy na Hit Radio 90. Následovat budou Eliška a Lucie s informacemi z dopravy a souhrnem zpráv. Já pak přidám info od meteorologů a pak už nás umlčí Right Said Fred. Doprava.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komplikace hlásí Pražský okruh. Poskakovat v koloně budete mezi Vescem a exitem Ořech. Může navíc docházet k blokovému odbavování v tunelech. Na vině je silný provoz a dopravní nehoda na 23. kilometru. Na okruhu je pak nehoda taky v opačném směru, tedy na Mudletice. Bouralo se na kilometru 22. Naberete asi půl hodiny navíc, do kolony najedete na 24. kilometru. Provoz pak poskakuje i na D1. Důvodem jsou omezení na mostu Šmejkalka. Doprava brzdí mezi 13. a 24. kilometrem ve směru Praha-Brno. Ztratíte okolo 30 minut. A na D1 dejte pozor i na nehodu, ta je na 157. kilometru ve směru do Prahy, místem ale bez problémů projedete.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
10: Jo, jo.
9: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
10: Co mě zrovna napadne?
11: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
13: Online, v DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
14: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Důchodci by mohli příští rok dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Penze by se mohla zvyšovat každých 5 let po 80. A také znovu za práci v důchodovém věku. Novelu s těmito změnami doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. Čínský občan dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu. Ta ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a je prvním stíhaným za tento paragraf u nás. Líčení pokračuje zítra. O celoživotní úspory přišla žena z Táborska. Naletěla podvodníkům, kteří jí slibovali výhodné investice a snadný výdělek. Falešným kurýrům postupně předala v obálkách neuvěřitelných 4,5 milionu korun. Policie se případem zabývá. Česká televize v příštím roce plánuje vynaložit na vysílání pro děti a mladistvé 180 milionů korun, což je nejvíce od vzniku kanálu ČTDčko. Do obsahu pro mládež na webu půjde o 15 milionů více, celkem 45 milionů korun.
0: Počasí. V noci a ráno čekáme mlhy místy, které by se během dopoledne měly rozpustit. Potom by mělo být už převážně polojasno nebo skoro jasno, akorát teda na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. Bude to bez srážek s nejnižšími nočními teplotami mezi 5 stupni Celsia a nulou. A taky se budou vyskytovat četné přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty pak budou podobné těm dnešním mezi 12 a 17 stupni Celsia.
13: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Už jsme mluvili dost, i bratry ze skupiny Right Said Fred to už trošku štve a budou zpívat Don't Talk Just Kiss.
13: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Po rozbitém skle, o které teď zpívala Annie Lennox na Hitrádiu 90, je v podstatě slabý čajíček oproti vlezení do výběhu Tigra, čehož se teď chytili Trump, aby zvedl další vlnu kontroverze a přišlo na to reakce typu nemůžete pověřit nějakého stážistu, aby vám spravoval sociální sítě. Třeba Elton John to zvládá skvěle na těch sockách a za chvíli nám předvede taky, jak skvěle zpívá společně s Georgem Michaelem na Hitrádiu 90.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
4: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
5: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
4: A k tomu spousta dalšího čtení.
6: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firma na zážitky.cz.
12: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
12: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
13: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
14: 90. Nejlepší.

Tohle mi připomnělo, že si ještě dlužím pustit si ten nedávno zakoupený Blu-ray s krátkými filmy a klipy KLF z počátku 90. No ale včera jsem neodolal Barbarovi, který u nás teď vyšel na UHDčkovém Blu-ray, tedy ve 4K, společně se svým klasickým Blu-rayovým bratříčkem. A i v takové té na poličce se ještě více vyjímající steelbookové verzi, tedy ve sběratelské kovové krabičce s motivem filmu. Jakmile mi to přišlo, tak jsem si prostě ten skvělý debit pozdějšího tvůrce Hodiny zmizení a taky v Praze natáčeného rebootu série Resident Evil musel hnedka pustit. A je to síla i na potřetí. Jestli jste Barbara od Zacha Craigera ještě neviděli, tak teď máte možnost v té nejlepší kvalitě. Je to fakt jedinečný film. Stejně jako je jedinečný ten, ze kterého si za chvíli zahrajeme náš dnešní filmový hit 5:30, anebo je jedinečná i tahle ta skvělá věc od U2 One na Hit Radio 90.

Přestože v našich kinech se objevil na tu dobu nečekaně, už o něco dřív, tak legendární film Pulp Fiction vstoupil do těch... amerických a 14. října...

0: i snižte rychlost. Přesuneme se ku Praze na Pražském okruhu na 28,5 kilometru ve směru na letiště. Před sjezdem na Evropskou jsou v sobě dva osobáky. Blokovaný je tu jeden pruh, počítejte se zdržením v dlouhé koloně. A kolona vás zdrží i na výjezdu z Prahy po Brněnské ulici na úrovni Chodova. Tady boural bagr, očekávejte zdržení, kolona se táhne od Spořilovské.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
10: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Liže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
11: Tvůj pocit po projektu?
12: Jipi!
13: Jo!
11: Jé!
14: Jipi, jipi!
11: Hornbach, s námi to zvládnete.
15: Zbláznili jste se?
16: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
17: 90 jsou zpátky.
18: Hit Radio 90.
17: 90.

0: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Minule 10. října, dneska 14. minulé rok 92 a tentokrát ročník 1995. Takže právě o 31 let se dneska mrkneme zpátky, jaké hity se tenkrát hrály a rezonovaly v rádiu, na diskotékách anebo třeba ve Walkmanech teenagerů. Takže Eurochart, Hot 100 a Michal Klein u mikrofonu. Můžeme začít, ahoj.
1: Eurochart, Hot 100.
0: No a hned spodek nejlepší desítky před těmi 31 lety bylo hodně pomalý. Až tedy pozor, až na 8. místo, kde bodovala podle mě asi největší uchylárna z 90. let od britského projektu Technohead, což byli mimochodem dva manželé, Michael a Lee, jinak absolventi Královské hudební akademie a taky velcí fanoušci elektronické hudby, co vlastně vymysleli hudební podžánr Happy Hardcore. No a Happy Hardcore byl rozhodně i jejich nejslavnější hit I Wanna Be a Hippie. Jehož úspěchu se tedy bohužel Lee, tedy Michaelova manželka, už nedožila, protože na konci prázdnin v 95. podlehla rakovině. Takže taky na její počest za chviličku právě I Wanna Be a Hippie. Jinak na 9. tam už zvolníme, ještě předtím si pustíme filmového Briana Adamse. Tentokrát ze snímku Don Juan de Marco, to jeho slavné flamenko, kde mu na kytaru zahrál dokonce jeden z nejslavnějších flamenkových kytaristů na světě Paco de Lucia. Bude Have You Ever Really Loved Woman. No a začínáme na 10., kde svítilo jméno Celine Dion. V té době její kariéra teprve stoupila směrem k výšinám. A to i díky francouzsky zpívané baladě Pour que tu m'aimes encore, která je taky součástí toho jejího velkého comebacku v Paříži. Tento týden mimochodem dojíždí poslední vystoupení. V květnu 27 se ale vrátí zpátky na místo činu.
1: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1995. Hit Radio 90. 90.

0: To budete překvapený, co si dneska všecko ještě nezahrajeme. Začali jsme Technohead, já přidám za chvilku AC/DC, pozor, a ještě jedno překvápko pro vás chystám, a to už za pár sekund. Ostatně taková byla hitparáda Eurochart, a to 14. října 1995, kdy na pátém místě bodovala Mariah Carey, a to s hitem Fantasy, který je vlastně vystavěn na takovém nenápadném samplu, který vychází ve skutečnosti ze skladby Genius of Love od oblíbené kapely slavné zpěvačky Tom Tom Club. Na šestém tam budou TLC a jejich vodopády, tedy Waterfalls. No a začínáme na sedmičce právě teď, kam před 31 lety vyskočila. A to byl poměrně docela dost velký šok, kapela Iron Maiden, a to s novinkou Man on the Edge. Přitažlivá byla ta skladba hlavně proto, že se jedná vlastně o první single, který Maideni vydávali po šokujícím odchodu ikonického zpěváka Bruce Dickinsona, a to s novým hlasem zpěváka Blaze Baileyho. No a přitažlivá pro fanouškostvo následně i proto, že textově vlastně ta píseň vycházela ze slavného thrilleru Volný pád s Michaelem Douglasem v hlavní roli, který tady v tom bijáku hraje frustrovaného úředníka, co mu prostě rupnou nervy v autě v koloně. No a dál to pravděpodobně už znáte sami. Odtud ostatně i samotný název Muž na pokraji sil. Man on the Edge a sedmička v Eurochart právě tady na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
11: CZ. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Tati, kdy bude levnější benzín?
17: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
18: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
19: Tomas Arsov.
20: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
19: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
21: Franto, kde jsou ty maliny?
22: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
21: Taky zavakuovaný.
19: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.
23: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejprodávanějších singlů v Evropě před 31 lety ty už znáte. A ty čtyři nejlepší teprve poznáte. Za chviličku. Teď totiž poznáte i nejprodávanější album té doby, tentokrát tedy pohled do hitparády Eurochart ze 14. října v 95. roce, kdy si fanoušci ve velkém kupovali alba od Lennyho Kravice, taky od Prince. Dneska už jednou zmíněné Céline Dion, to její francouzské album Douce, taky Red Hoti byly mezi nejlepšíma, ale nikdo z nich ani náznakem nestačil na zbrusunové album od legendárních AC/DC Ball Breaker, kde se ke kapele vrátil po 10 letech bývalý bubeník Phil. No a co já vím, možná byli i fanoušci tak trošku zvědaví na nový materiál po dlouhých 5 letech a jak to celé bude znít, že ta deska mizela z pultu megastorů jak horká pára nad hrncem. No a prvním a taky zároveň největším hitem z desky byla píseň Hard as a Rock i s velmi dvojsmyslným textem, tedy tvrdý jako skála. Tady v tom případě opravdu nebylo označení pro tvrdost kamene. A modří už vědí. Takže AC/DC na Hit Rádiu 90 a píseň z nejprodávanějšího alba v Evropě před 31 lety.
1: Eurochart Hot 100.

0: Máte hitparádu Eurochart, Hot 100, tady na Hitrádiu 90, kde si dneska rekapitulujeme to, co jsme poslouchali z rádia před 31 lety, tedy v polovině října 1995, kdy se jenom těsně na první místo nedostal Mr. Bombastic, Mr. Fantastic, Mr. Lover Lover, tedy Mr. Shaggy, kterého čekejte na druhém místě. Na trojce potom Mika Haknela a jeho Simply Red, a to s vykradeným hitem Fairground. Byť to byl tedy masivní hit, tak na moc peněz si díky němu pánové opravdu nepřišli. Ozvala se totiž skupina Good Men, z jejich tracku Give It Up si Hucknell a spol. Vyzobli ty chytlavé beaty, takže jim nakonec skutečně museli přiznávat kredit a prý to nebylo vůbec málo peněz. No a stejně veselé jako druhé a třetí místo bylo taky místo čtvrté, kde se nám zaseknul Scatman John ve svém Scatmanově světě, Scatman's World. V Japonsku byl díky tady tomu singlu dokonce tak populární, že se tam začaly prodávat i plyšové hračky s jeho podobiznou a dokonce i s tím slavným kloboukem. No, tady v Evropě, tady jsme si naštěstí vystačili i bez toho plyšáka, takže posílám právě teď a tady v Eurochart na čtvrtém místě.
1: Eurochart Hot 100. Scatman's World.

0: Hit Radio 90. Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pinci bauzen, zjišťují nejdítěl kerem sínsí a jinhán káhal.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
7: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás raj.
6: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
7: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
8: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
6: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
9: Já jsem nevinnej.
10: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
11: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
12: Paka, Benka.
11: Z vězeňského prostředí.
13: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
11: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.
16: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1995. 90. Hit Radio 90.

0: dobře se za místa roubu.
1: Levisky se v polovině 90. nosily jak dneska Peggy a Shaggy vděčí za úspěch singlu Bombastic právě reklamně na slavné džíny, která jeho píseň pasovala na absolutní totální megahit. Jeho Eurochart před 31 lety jenom těsně druhá pozice. No a kdo byl tenkrát vlastně první?
2: Eurochart Hot 100.
1: To nebude až takový překvápko, když teď prozradím, že nejprodávanějším evropským singlem právě 14. října 1995 byla balada od Michaela Jacksona You Are Not Alone. Jinak píseň o samotě a odloučení, ve které se sám Michael takzvaně našel. No a hodně té písni pomohl taky videoklip, ve kterém se král popu objevil po boku své tehdejší manželky Lizzy Marie Presley. Měla to být vlastně taková sfilmovaná reminiscence na slavný obraz svítání od malíře Maxfielda Parrishe. Oba dva, jak Michael, tak Lizza Marie, jsou v tom klipu skoro nahatý. Jak z toho obrazu? Natáčelo se v jednom prázdném divadle v LA a někde jsem už tenkrát četl, že v postprodukci museli dokonce některé záběry retušovat. Neb tam prostě bylo vidět víc, než by si asi sám Jackson přál. A mimochodem prázdné divadlo proto, aby to ještě více podtrhlo hlavní téma té písně, a sice samotu uprostřed velké slávy. You Are Not Alone dneska na samotný závěr, jo a příště to se těšte třeba na francouzský muzikál Zvoník u Matky Boží. A to bude boží. Na to vemte jet. Tak se mějte, budu se těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
2: Eurochart Hot 100.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Sakra!
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
6: Fairvolt Electro. Vaše jistota v elektříně. Rozvaděče, zásuvky, jističe i pojistky, kabel sem a kabel tam. Fairvolt pomůže rád i vám. Když se něco pokazí, Fairvolt všechno napraví. Od zapojení po revize Fairvolt nedopustí žádné krize. Fairvolt Electro. Proud, co drží pohromadě. Fairvolt.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

Hrajeme vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
10: rozšíříme
11: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
10: Ale je to na
11: vás.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
16: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
17: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
18: Tak nečekejte, jezděte!
19: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
20: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
19: Více na kopecký.cz.
21: Hit Radio 90.

vám 90. Non-stop. Hit Radio 90. Yeah.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90. My friends got

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Já jsem nevinný.
6: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
7: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
8: Bacha, Benka.
7: Z vězeňského prostředí.
9: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
7: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Sakra!
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
0: Hit Radio 90.

0: zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
6: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Od srdce Belabel.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Hit Radio 90.

vám 90ky nonstop. Hit Radio 90ka.

0: Hit Radio 90.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
0: Hit Radio 90.